Spevácky zbor dánskeho rozhlasu Frederik Edelin a Stefan Parkman predniesli Missa brevis tempore belli Zoltána Kodája. Z dušníky z druhy si teraz vypočujeme Nocturno Esdur Friderika Chopéna opus 55 číslo 2. Hrá Piotr Aleksevič.